Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.